až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Po létě zase mrkneme na novinky. Tentokrát čistě v dámském podání. Pod jedničkou startují Evanescence s letošní deskou Sanctuary. Dvojku dostala Taria a její Frison Noir. A do třetice tu máme Pretty Reckless s deskou Dear God. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
2: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
1: Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svenluko na věky, zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral k pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožar držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

my addiction. I want the

STB a už stojím v raním bufetu. Vypadá to, že dal bych pizzu, párek nebo risotto. Sem přijď k nám, postav důma nebo chrám a já ti za to pak dám. Dobrý opáva uvidíš, doutník, doutník. Hoří pěkný kus, sejdeme se za stromy a na našem výletu uvidíš svět, uvidíš strán, pohoda, kam se podíváš a už to vrcholí teď.

kus dá velký lana, viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas? Spojovali nás a já potřebuju slíst dolů, do údolí. Postavit se, postavit.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti noj, jdi si ho umej, do kutku jeden. To je život.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Víťo, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víťo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš.
3: No tak to je mát.
2: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ty viděl. Ty, Garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hrá s tím salámem. Teď já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

разрастаясь снег, а в шекне лады помену, белых ценных

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: muzika.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekáváme polojasno až oblačno, ráno bude lokálně až zataženo a objeví se i nějaké ty přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů. A co se týče zítřka, tak převládne zataženo, ráno a dopoledne bude ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky a zítra nejvyšší teploty okolo krásných 19 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, moje milí, máme přesně 7 hodin ráno a za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. Doufám, že se máte dobře, i když vstávání v sobotu takhle brzo ráno je hřích, ale nebojte se nic, jsme v tom všichni spolu a já jsem tady od toho, abych vám sobotní ráno udělala alespoň o malinko lepší. Jak už je u mýho vysílání klasikou, historický okýnko nás nemine, pár mých keců dostanete, ale to hlavní nám teďka odstartuje rokový víkend. Káves, něco dobrýho k snědku, nohy nahoru a pojďme si to odpálit společně s Iron Maiden, Tanyo nebo Europe a jejich Prisoners in Paradise z roku 1991.

0: Tak to byly Nightwish a jejich Storytime. Prosím vás, takže jeden můj kolega už vás tady tak trochu navnadil na to, že bych vám mohla povědět, jací byli Hollywood Vampires. A já vás přece nesklamu. Takže, dámy a pánové, přišlo Rochambeau. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry a Tommy Henriksen. Alice je neskutečný showman a ukázal to právě i v režii Hollywood Vampires. Johnny Depp zaspíval třeba Heroes od Davida Bowieho. A ten moment se mi tak zaryl do paměti, že tam zůstane ještě hodně dlouho. No a kytarista, za kterým jsem tam přišla já, Mr. Joe Perry. Neskutečný kytarista a jak si tu stage dokázal vlastně podmanit, to byl prostě majstrštyk. Tommy Henriksen, abych nezapomněla, tak ten byl největším překvapením. Nejenom, že je skvělý kytarista, ale i slušný zpěvák a hodně sympatický člověk. Takže koncert Hollywood Vampires stál prostě za to. Pokud jste tam byli, tak mi určitě napište, jak se vám to líbilo a s kým jste si koncert užili. My pokračujeme dál v naší krasojízdě Dimitri, The Darkness nebo Oasis a jejich Wonderwall z roku 1995.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám na Rock Radio doží Guns N' Roses a Hit Don't Cry. Já se vám takhle narazila na takovou zajímavost o Ozim. A to je list písniček, který Ozim miloval celý život. Pravděpodobně byste čekali Bůh ví co, ale celý život zůstal věrným posluchačem Beatles. Mezi jeho nejoblíbenější písně patří A Day in the Life, Hey Jude, Yesterday, Live and Let Die nebo Imagine. Ať už to bylo od skupiny The Beatles nebo ze solových kariér členů kapely. Taky rád poslouchal Led Zeppelin nebo Eltona Johna. Je vlastně strašně zajímavý vidět, co formovalo prince temnot. Do konce hodiny nás právě čeká Ozzy Osbourne s Eltonem Johnem, Umph nebo Rainbow a jejich Since You've Begun z roku 1979.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
2: jam, jam, jam. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
3: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiráje.cz.
5: Bude vejdán.

Filmová muzika. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekáváme polojasno až oblačno. Ráno bude lokálně až zataženo a objeví se i nějaký ty přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládne zataženo. Ráno a dopoledne bude ještě zmenšená oblačnost a během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky. Zítra nejvyšší teploty okolo krásných 19 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockové víkend.
1: Zdravíčko, moji milí, máme 8 hodin a 1 minutu k tomu. A za mikrofonem nás dneska slaví zdraví Kája Klímová. Doufám, že se máte dobře a pokud jste v práci, tak hlavně pevný nervy, jsme v tom spolu. A víte co? Pojďme si to sobotní ráno zpříjemnit. Je to na vás, moje milí. Píseň na přání je tady. Tak si pište do Messengeru u Rock Radia o vaši oblíbenou píseň. A my si na začátek dáme třeba Pop Evil, Warlock nebo Aleše Brichtu.
0: Rock Radio.

0: yet to come. The best is yet to come, písnička od Škorpíku. Za mě je to moje nejoblíbenější písnička od této kapely, protože je úplně skvělá. Nicméně před chvílí jsem vám avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsala Anička. Ahojky, prosím tě, zahraj nám do práce od traktoru Letokruhy nebo Disturb the Sound Silence. Bylo by to pro Pavlu, Leon a mě, děkuji moc. Holky, moc vás zdravím a vybrala jsem Letokruhy, tak snad vám to zpříjemní den v práci. Letokruhy tady nezazní sami, čeká je nás Blur, Beast in Black, Kabáti přijdou ze svojí žízní, ale teď už Traktor a jich Letokruhy, pecka z roku 2018.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Právě nám dojíždí na rock rádiu Twisted Sister a jejich Leader of the Pack z roku 1985. Pojďme si doporučit nějaký to album na tenhle ten podzim, protože jsem si pro vás připravila doporučení na skupinu Kansas a jejich album Point of No Return z roku 77. Takhle trošku jsem zabrouzdala do minulosti, ale myslím si, že tohle album je ideál kor takhle na podzim. Najdete tam písničku Dust in the Wind, kterou vám tady pouštíme, ale tohle album je plný skvělých dalších písniček. Takže doporučuji všema deseti, tak jako další kapely, které nás čekají do konce hodiny. Red Hot Chili Peppers, Billy Idol, Revolution Renaissance nebo Lucy a jejich nejlepší, kterou znám, pecka z roku 2018.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
4: CZ.
0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska očekáváme polojasno až oblačno. Ráno bude lokálně až zataženo a objeví se i nějaký typ přeháníky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládne zataženo. Ráno a dopoledne bude ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přeháníky a zítra nejvyšší teploty okolo krásných 19 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moje milí, máme 9 hodin a 2 minuty k tomu. Posloucháte Rock Radio a dneska s vámi za mikrofonem Kája Klímová. V téhle hodince se podíváme na zoubek Guns N' Roses, takže se máte na co těšit. Tak to pojďme dál neprotahovat. No Doubt, Marko Hietala nebo Rasmus Ech in the Shadows z roku 2003. Rock Radio.

0: Motorband právě dohrál na Rock Rádiu a já jsem vám před malou chvíli říkala, že mám nějakou tu zajímavost ohledně Guns N' Roses. Takže abych vás uvedla do situace. Každá kapela má na koncert určený setlist, takže takový papír, kde mají napsaný, jaký písničky v jakém pořadí budou hrát. Ale hádejte, kdo zase musí být special. Ano, správně, Mr. Axl Rose. Richard Fortus, což je kytarista skupiny Guns N' Roses, hraje na rytmickou kytaru, tak v jednom z rozhovorů uvedl, že jako nemají setlist, že se prý začíná s Welcome to Jungle a pak, co Axl v daný okamžik na stage před 60 tisíci lidmi uvede do odposlechu, tak kluci začnou hrát. Samozřejmě, že mají asi nějaký repertoár. Asi si Axl jako neřekne, tak už oni teďka One in a Million, kterou hráli tak naposledy před více než 30 lety, myslím. Ale i tak, víte co, čeká na vás 60 tisíc lidí po dohrání písničky, oni neví, co vy budete hrát a vy taky ne. A pak slyšíte Axla, OK Boys, Rocket Queen a bam, vy automaticky začnete hrát. No jo, Guns N' Roses jsou legendama ze správných důvodů. Tak se pojďme vrátit k naší dávce slušný rockový muziky. Horký žesí, že Black Label Society nebo Kiss právě teď na Rock Rádiu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Linkin Park a The Emptiness Machine právě dohráli na Rock Rádiu a my pokračujeme dál v naší Guns N' Roses šňůře, protože minulý týden jsme se dozvěděli, že je po Slashovi pojmenovaný druh hada. Ale mimo to, že Slash je velký fanda hadů, je i velkým fandou kapely Gojira. Prý mnoho mladých kapel nemá už teď tu houževnatost a sílu, zatímco u Gojiry si řekl, že jsou sakra úžasní. Takhle, on to řekl trošku zprosti, ale víte, kam tím mířím. Musím uznat, že Gojira je opravdu skvělá kapela. Měla jsem tu možnost i slyšet tenhle rok jako před kapelu Metallica a to, co předvedli za show, klobouček dolů. Takhle, pokud jste Gojiru ještě neslyšeli, což se může stát, tak nemáte doporučení jenom ode mě, ale i od Slasha. Do konce hodiny Daniel Landa, Queens of the Stone Age nebo Green Day a jejich 21 Guns, ale teďka trochu kultury.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
4: Yes!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yes!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Dneska očekáváme polojasno až oblačno, bude lokálně až zataženo a objeví se i nějaké ty přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládne zataženo. Ráno a dopoledne bude ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky a zítra nejvyšší teploty okolo krásných 19 stupňů.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
6: Dobré dopoledne, moji milí, máme 10 hodin 2 minuty k tomu, což značí, že další hodina rokovýho víkendu se mnou Kájou Klímovou je za námi a před námi je píseň na přání v této hodině. Takže si pište o vaši oblíbenou píseň na Messenger Rock Radio a my si tu 10. odpálíme společně s Ghostama, taky oplodňovákem Heaven od Briana Adamsa, ale teď už AC/DC a jejich Rock and Roll Train, pecka z roku 2008.

Starý dobrý škvoři právě dohráli na Rock Rádiu. A jak jsem vám před chvílí říkala, abyste si psali o písničku na přání, tak mi napsal Tomáš. Ahoj, zahraj mi nějakou pecku od Genesis, ať se líp štípe dřevo. Tak to mě moc zdravím a hlavně opatrně. Vybrala jsem Land of Confusion. Doufám, že ti to s touhle peckou půjde od ruky. Mimo Genesis se můžete těšit na Seven, Contrast anebo toto s jejich Afrikou, ale teď už slíbený Genesis Land of Confusion, pecka z roku 1986.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Tak to byly Seven na Rock Rádiu a my otevíráme naše historické okýnko a podíváme se na Eddieho Van Halena, jednoho z nejlepších kytaristů historie, a rovnou to spojíme s Michaelem Jacksonem, králem popu. Asi se ptáte, Kájo, co tihle dva mají společného? Tak v roce 1982 Eddie zahrál kytarový solo v písni Beat It od Michaela Jacksona, a to rovnou zadarmo. Trvalo mu to jen 20 minut a ani nechtěl, aby ostatní byli jako Eddie Van Halen hraje na kytaru v písni Michaela Jacksona, ale aby čistě zásluhu dostal právě Michael, aby ta světla byla na králi popu. Dvě velké osobnosti, dva rozdílné světy, jeden nezapomenutelný moment. Tímhletím uzavírám naše historické okýnko do konce hodiny. Bruce Springsteen, Rolling Stones nebo Metallica a jejich Until It Sleeps, pecka z roku 1996.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho, nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
8: miau, miau, miau. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
8: Dneska očekáváme polojasno až oblačno, bude lokálně až zataženo a objeví se i nějaký ty přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládne zataženo. Ráno a dopoledne bude ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť nebo přehánky a zítra nejvyšší teploty okolo 19 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Rock Radio, rockovej víkend.
8: Bré, dopo, moje milí, máme 11 hodin, 1 minutu k tomu. Posloucháte Rock Radio s Kájou Klímovou a doufám, že už máte za sebou kávu. Já už do sebe totiž liju druhou, abych se psychicky připravila na dnešní předávačku, kdy se znova setká legendární dvojice Kmart. Je tomu tak, ADHD a sargazmus v té nejlepší formě. Martin Melicher už se určitě teď na vás těší. Ale nepředbíhejme, teď si dáme pořádnou dávku slušný rockový muziky. Alice Cooper, Avenged Sevenfold nebo Heartache Alone, pecka z roku 1987.
7: Rock Radio.

0: Tak to byl Honza Křížek a my se pojďme podívat na to, co vás dneska čeká tady na Rock Rádiu. Určitě teďka tušíte, že je řeč o rokovém referendu, takže zopakuju pravidla. Každý máme jeden hlas, kdy na našem webu rokovýradio.cz hlasujete, jaký album byste si chtěli nechat zahrát po 7. večer takhle při sobotě. Na dnešním menu máme Evanescence, Ich Sanctuary, Taria, Frozen Noir nebo The Pretty Reckless, Dear God. Takže naběhněte na náš web rokovýradio.cz a vyberte si, na co máte zrovna dneska chuť. Já vám pustím divokýho, byla Boston, Rob Zombie, ale teď už Chad Kruger a jeho Hero z roku 2002.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rokovýradio.cz.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio.

0: Even Flow od Pearl Jam právě dohráli na Rock Rádiu. Já se vás na něco zeptám, rockeři, kterou písničku od Led Zeppelin máte radši? Kašmír nebo Stairway to Heaven? Robert Plant v tom má jasno. Prej by si přál, aby si lidi pamatovali Led Zeppelin z písní Kašmír než Stairway to Heaven. Podle něj to jsou perfektní Led Zeppelin. Žádný přehnaný vokál a žádný velký boom. Čistě Led Zeppelin. Já jsem se nad tím teda musela hodně zamyslet, protože já preferuju vlastně úplně jiný Zeppeliny než Kašmír a Heaven. Mám radši tu vůni irských lesů, jako například písničku That's the Way z alba Led Zeppelin 3. Ale kdybych si měla vybrat z těchto dvou, tak bych sáhla asi po Stairway to Heaven. Vy mi schválně můžete napsat, jakou písničku byste si vybrali vy, ale teď už pořádná dávka slušný rockový muziky. Do konce hodiny Trautenberg, Europa nebo Lenny Kravitz Again, ale teďka kultura.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Dneska očekáváme polojasno až oblačno, bude lokálně až zataženo a objeví se i nějaký typ přehánky. Dneska nejvyšší teploty okolo 22 stupňů a co se týče zítřka, tak převládne zataženo, ráno a dopoledne bude ještě zmenšená oblačnost. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají déšť a nebo přehánky. Zítra nejvyšší teploty okolo krásných 19 stupňů.
4: Rock Radio, rockovej víkend.
5: Zdravíčko, moje milí, máme 11.59 a to znamená, že za chvilku bude naše poslední hoďka se mnou Kájou Klímovou za mikrofonem. Po mně už to převezme Martin Melicher, který je na vás určitě ready. Ale teď je váš čas, přátelé. Pište si o píseni na přání do Messengeru Rock Rádia. Já si myslím, že takhle k obědu to je ideální. Tak pište, my si teďka dáme Brothers of Metal, Olympic nebo U2 a jejich One, pecka z roku 1990.
4: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Bryan Adams a jeho Too Much Love Will Kill You. A jak jsem vám před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Lukáš. Ahoj Kájo, prosím, pus mi tam nějaký My Chemical Romance, bylo by to pro moji ségru, díky moc. Tak Lukáši, tvoje přání je mi rozkazem, vybrala jsem tu největší emo hymnu, anebo Welcome to the Black Parade. Čekají nás taky Offspring, Placebo, anebo Tři sestry, ale teďka už všichni postaňme na hymnu Welcome to the Black Parade od My Chemical Romance, pecka z roku 2006.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Tak to byl Gary Moore a jeho Out in the Field. Pane, já vás neznám, co vy tady děláte?
1: Já se taky někdy vůbec neznám. Já jsem Martin a dělám tady...
0: Čau, Martin.
1: Čau, dělám tady víkendovýho moderátora. Ahoj, rockeři.
0: Nekecej, normálně. Já tě neznám. My jsme se neviděli měsíc, chápeš
1: no
0: to?
1: Jo, no, ale mohla jsi mi slyšet o víkendu na Rock Rádiu.
0: Já jsem tě slyšela.
1: To je dobře, jak se máš ty, dobrý?
0: Já se mám skvěle. Hele, já jsem si takhle všimla, že jsi byl na Hollywood Vampires.
1: Jo, byl jsem na nich ve Fortuna Arena. Kdy to bylo? V neděli?
0: Jo,
1: neděli?
0: Jo, jo. Neděl.
1: Úžasný. Ty jsi tam ale byla taky.
0: Já jsem tam
1: tak
0: byla
1: pochopil.
0: Taky.
1: Ty jsi byla blíž tomu pódiu.
0: Jo.
1: A takže jsi na to pódium určitě viděla líp. Já jakožto nejsem dvoumetrovej a vždycky si přede mě stoupne někdo hrozně vysoký, tak jako se snažím spíš koukat třeba na tu obrazovku, co tam měli, to bylo super.
0: Ale já jak mám jako 1,55 cm, tak jsem tam stála, čím měla jsem na tu obrazovku. Nicméně, co jsi říkal na Johnnyho?
1: Hele, no tak já už jsem to zmiňoval předtím. Johnny je moje taková dětská láska, takovej můj vzor prostě, ať už se týká tý rockový muziky nebo toho herectví. A musím říct, že na začátku jsem byl trošku překvapený, on se tam jako dost motal a říkal jsem si, jestli náhodou není úplně sťatej, jo?
0: No.
1: Což bych se možná ani nedivil, ale pak mi došlo, že vlastně oni, když tam mají prostě 3 kytary, tak prostě co tam má jinak dělat? Jenom se procházet, protože nemůžeš hrát 3 kytarama zároveň, že?
0: No, nemůžeš, no, ale třeba víš, kdo mě jako hodně překvapil?
1: Kdo?
0: Tommy Henriksen.
1: Tommy Henriksen.
0: Ježišmarja,
1: ano, přesně tak. Naopak si myslím, že kdyby tam nebyl ten Johnny Depp, tak řeknu, že opravdu byl ze všech nejlepších.
0: Jo.
1: Jako zahrál to AC/DC Highway to Hell, že jo?
0: To tam skvělý.
1: I vyspíval. Chvíli jsme si říkali, jestli to náhodou není jako, že tam má playback, jo, ale to vyspíval on a prostě obecně tu energii měl prostě z nich fakt opravdu největší. Takže Tommy Henriksen jako úžasný.
0: Já si taky myslím, on je strašný sympaťák, co jsem tak jako koukala.
1: Je to takovej rockovej Ben Stiller.
0: Jo.
1: Co jsem tam na něj koukal, že by mohl hrát v Zoolandrovi prostě, ale jako, no prostě tak, bylo to úžasný.
0: To si vystih. Takže Martine, já ti tady předávám naše železo. Jo?
1: Ano, železo, určitě.
0: Řeknu do konce hodiny a já se rozloučím ještě s rockerama, jo?
1: Dobře, tak já budu tady koukat.
0: Dobře, no. Do konce hodiny Bruce Dickinson, Nightwish, Foo Fighters nebo Valda Gang. Martine, milí rockeři, mějte se krásně.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Jdeme se podívat na počasí na sobotu 12. září. Dneska budou teploty stále držet okolo 20 stupňů Celsia, oblačnost bude proměnlivá. Pravděpodobnost srážek je momentálně velmi malá, tak s tím můžete počítat. Výjimkou jsou největší polohy, kde budou srážky vypadávat.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
6: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, jakožto váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska celý odpoledne. Moc jsem se na vás těšil, mám pro vás hodně informací, třeba i o tom koncertu Hollywood Vampires, kde jsem byl, to byla sranda, no ale samozřejmě nebudeme předbíhat Pop Evil Foreigner nebo Vanastovy věci, lži, sex a prachy, no a já bych ještě chtěl tu píseň na přání, takže mi pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Mám to tady otevřený, no a jsem zvědavej, co si k tomu obědu nabídnete, teda do těch uší.

0: Z jeho Osborna zdravím do rokovýho nebe. Tohle byla věc z roku 91. Mama, I'm coming home. Každopádně teď přichází, ne Ozzy Osbourne, ale přichází něco od vás, píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia i takhle o víkendu. Já tady mám zprávu od Lucky. Lucka je věrnou posluchačkou Rock Rádia. Píše často a samozřejmě jednou za čas tady na mátku vyberu i něco od tebe. Já tě zdravím. Vybral jsem Panteru, kterou si chtěla, cokoliv od ní, všem posluchačům, mě i tobě děkuji moc. Vybral jsem Unbroken, já doufám, že vy nejste broken, ale že jste na tom velice dobře. Je to věc z roku 94, takže v 90kách budeme pokračovat. Myslím si, že je to úžasná věc a Pantera tady zas tak často nehraje. Rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo, tak za další 2 hodiny další píseň na přání.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: What a wicked game.
1: Tohle je kapela Him. A Vilvalo samozřejmě má mnohem lepší hlas, jak mám já. A vždycky jsou to ty nenápadní pánové, hubený, malinký, co mají ten nejhlubší, nejkrásnější hlas, jako třeba Rick Astley, jestli určitě ho znáte, nebudu ho tady pouštět, jsme na rockovém rádiu. Kdo má hluboký hlas, úžasný hlas, ale myslím, že byste to do něj i řekli, je Jack Black, který samozřejmě s Kylem Gassem nahráli Wicked Game, taky cover na tuhle píseň, takže pokud někdy nebudete náhodou poslouchat Rock Radio, tak nabíhejte na YouTube a poslechněte si jejich krásnou píseň coverovou. My pokračujeme, dáme si Mr. Big, Stratovarius nebo Scorpions, You and I, no a předtím nějakou kulturu, rockeři, já doufám, že se dneska máte dobře.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový D Etevist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.

0: klasika. Roková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska v sobotu se budou teploty stále držet okolo 20 stupňů nad nulou, takže s tím počítejte maximálky 11 až 22. Oblačnost bude proměnlivá, pravděpodobnost srážek je momentálně velmi malá.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, já jsem tady pro vás celý odpoledne. My máme za nějakých pár vteřinek druhou hodinu odpolední 12. září. Já doufám, že se máte dobře. Teď si dáme Nirvánu, Five Finger Death Punch nebo Red Hot Chili Peppers, no a pozvu vás na nějaký ten koncert.
0: Rock Rádio.

Thank you.

0: Na Víravě na letním parketu už za chvíli vystoupí právě Doga. Třeba zahrajou i Dík za to málo, co nám teď dohrálo na Rock Rádiu. Jinak můžete je i příští týden navštívit na Valečově, Valečský léto s Dimitry v pátek 18. září no a 19. září Dolany u Klatov, koupaliště Dolany. Tam celý den bude akce, no a samozřejmě Doga vystoupí taktéž. My pokračujeme, rockeři, doufám, že se máte dobře, ať už makáte nebo jste na vejletě. Jiné kafe Volbeat, Dagenfur s Stine Bramsenem, no a nebo samozřejmě Van Halen Jump.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádia

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Po létě zase mrkneme na novinky. Tentokrát čistě v dámském podání. Pod jedničkou startují Evanescence s letošní deskou Sanctuary. Dvojku dostala Taria a její Frison Noir. A do třetice tu máme Pretty Reckless s deskou Dear God. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Úžasná věc na Rock Rádiu s Martinem, Godhard, Remember It's Me z roku 2011. No a rockeři, pamatujte, že vy můžete hlasovat v rámci rokového referenda. Vždycky v sobotu zahrajem večer od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců jednu desku, kterou vy si vybíráte celý týden na rockovimradiu.cz, rockovimradiu.cz teda respektive, no a vždycky tam máte na výběr jiný tři desky každý týden. Tentokrát tady máme z letoška úžasný věci od Evanescence, Sanctuary, od Tariu, Frisson, Noir, no a samozřejmě The Pretty Reckless, Dear God. Hlasujte, hlasujte, zatím je hlasování velmi vyrovnaný, já to ukončím, hlasování samozřejmě nějak před šestou, před rokem na přání, no a od sedmi jedna z těchto desek zahraje nepřerušovaně pro vás. Aleš Brychta, My Chemical Romance, anebo Oasis, Don't Look Back in Anger, do konce hodiny tady na Rock Rádiu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Rock od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Oblačno odpoledne a večer méně oblačnosti, teploty 11 až 22 stupňů Celsia. Samozřejmě v sobotu se budou teploty stále držet okolo těch 20. Oblačnost bude proměnlivá, pravděpodobnost srážek je momentálně velmi nízká.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Krásnou sobotu vám z Rock Rádia ze studia v Praze přeje Martin Melicher. Teď se tady koukám ven, no a máme tady opravdu tu oblačnost velmi malou, máme nádherně furt světlo. Doufám, že si užíváte tady tu zářijovou sobotu. Jak už jsem říkal, hlasujte do rokovýho referenda na rokovýradio.cz o desku, kterou chcete, aby zahrála večer. No a teď si dáme nějakou píseň na přání podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Mám to tady otevřený a namátkou budu vybírat. Samozřejmě večer, nebojte se, nepřijdete ani o rok na přání, celá hodina bude podle vás, takže pište a já si to případně schovám na večer. Jak už jsem sliboval, další rocková muzika, Sabaton, Aerosmith, Kysáci a hned potom píseň na přání podle vás.

0: vzdálená od Kreisnu tady na Rock Radio s Martinem. 15.18, velitelský čas, no a dáme si nějakou píseň od Alter Bridge, protože o to si napsal tady Kuba v rámci písně na přání. Ahoj, mohl bych poprosit nějakou pecku od Alter Bridge. Tady z roku 2019 jsem našel Godspeed, doufám, že tuhle máš rád. Každopádně tohle je pro vás rockeři, co i dneska musíte být v práci. Samozřejmě nebojte se, na koho se nedostalo, tak večer je rok na přání a za další dvě hodiny si dáme ještě jednu píseň podle vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock

Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Druhá úplně jiná píseň od BSP, Země vzdálená, věc z roku 90, samozřejmě z 90. jsme už tady měli i vzdálenou od Krejsnu. Já vám musím se teda přiznat, rokeři, že i mistr Tesar se někdy utne, ne že bych byl, ale teď se mi to hodí říct samozřejmě. Poslouchal jsem, měl jsem zásek, poslouchal jsem tyhle dvě písně současně a nemohl jsem je rozeznat. Samozřejmě Země vzdálená se střihavkou a hudebním triem BSP je úplně něco jiného, než samozřejmě Láďa Křížek s Krejsnem, jo. Ale přišlo mi to hrozně podobný, tak tohle jenom pro vaše pobavení. Obě dvě jsme měli v tu samou hodinu. Co v tu samou hodinu, ale ve stejném bloku. My pokračujeme, dáme si teďko určitě jiný věci, věci, které třeba z toho roku 90 nejsou. Mám tady Lordy, Miroš Majdu, anebo AC/DC Stiff Upper Lip.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte.

0: Máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám k ránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rokový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Clubu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Oblačno, odpoledne a večer méně oblačnosti, teploty 11 až 21 stupňů Celsia, pořád se to kolem těch 20 bude držet, ale zítra se trošku přihorší, ráno a večer ojedinej déšť, odpoledne zataženo, teploty 14 až 18.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Za minutku máme čtvrtou odpolední 12. září. Já doufám, že se máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv, rockeři. Ať už jste na vejletě, válejte se doma, anebo třeba musíte pracovat stejně jako já. Doufám, že vás to baví, aspoň z poloviny, jako baví mě, tady vybírat tu rockovou muziku. Mám tady Linkin Park, Hailstorm Party, anebo Verve Better Steve, Sweet Symphony. Samozřejmě jsem se to měl naučil bejt. Samozřejmě vyslovovat, každopádně my pokračujeme. Noid Poušť bude hned potom a já vás pozvu na nějaký ten koncert. Třeba koncert v éteru Rock Rádia.
0: Rock Rádio.

0: Noid a jeho poušť z roku 2012. Na Rock Rádiu s Martinem. Já jsem vám sliboval, že vás pozvu na nějaký ten koncert, no a samozřejmě vždycky v neděli večer, jedna hodina nepřerušovaně a bez keců, stejně jako rokový referendum v sobotu, tak vám zahraje rokový živák v éteru Rock Rádia před tím pracovním týdnem. Vždycky jiná deska živácká, no a samozřejmě zítra se můžete těšit na kapelu Edguy. Myslím si, že úžasná nahrávka určitě od Rock Rádia večer. Zítra neodcházejte a ani dneska, protože nás čeká jednak rok na přání a rokový referendum, jak už jsem sliboval. Předtím ale tady playlist, který vybíráme společně na Rock Rádiu, Horký žeslíže, Lesbians and Gay Song, U2, Where the Streets Have No Name, anebo Europe, The Final Countdown.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: John Lennon tady na Rock Rádiu. Nádherná píseň. Woman. Samozřejmě předpokládám, že to je o Yoko Ono z roku 80. 16.36, velitelský čas tady na Rock Rádiu. My pokračujeme. Po pátý si dáme píseň na přání a samozřejmě od česti rok na přání celá hodina podle vás, takže můžete přemýšlet, co byste chtěli, abych vám zahrál. No a jinak dneska má svátek Marie, Maruška, všem Maruškám přeju všechno nejlepší k svátku a vy jim samozřejmě můžete poslat třeba i tu píseň na přání. Teďko pokračujeme Rainbow Scarp anebo Alanis Morissette Ironic.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy. Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rock Radio. Rocková muzika.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska oblačno, odpoledne a večer méně oblačnosti, teploty 11 až 22, no a zítra 13.9. zataženo, večer ojedinělý déšť, teploty 14 až 18.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, já jsem tady pro vás až do sedmi, no a teďko je to nejlepší pro vás samozřejmě, protože od šesti začíná Rok na přání, celá hodina půjde podle vás, tak si teďko dáme ochutnávku jedný písně na přání, pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song a nebojte se, na koho se nedostane, no tak za hodinu, jak už jsem sliboval, bude celá hodina jenom, jak si řeknete vy.
0: Rock Rádio.

znova, jen čekám překvapení, co ke mně dorazí.

0: Freddie Mercury by minulý víkend oslavil 80. narozeniny. Já mu samozřejmě z Rock Rádia tady přál. Tohle je Queen Radio Gaga, 84. ročník, úžasná věc. No a my pokračujeme, dáme si píseň na přání. Teďko děkuju všem, co píšete do Messengeru. Mám tady zprávu od Květoše. Prosím, prosím, Martine, mohl bys si zahrát prostě jen tak všem dobrým rockerům píseň od Titanic. To samozřejmě nechám na tobě. Já jsem tady našel Málo mě znáš, to tady máme z roku 97, tak Květo, doufám, že se ti to bude líbit. A samozřejmě tohle je všem slušným rockerům, rockeři, na koho se nedostalo, tak v příští hodině Rok na přání písně budu házet vaším směrem.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: 17.37 na Rock Rádiu, tohle byly Offspring, The Kids Aren't Alright. No a já ukončuju hlasování do rokovýho referenda, to znamená, že vy jste celý týden hlasovali o jednu ze tří desek, která zahraje dnes od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců. No a vybrali jste si padam pam pam pam Tarju z roku 2026, její Frisson Noir. Doufám, že se bude líbit, věřím, že ano, konec konců odhlasovali jste si to vy, takže po roku na přání vám to pustím a už do toho kecat nebudu. Samozřejmě teď jsem řekl rok na přání, to znamená, pište si do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, už za chvíli bude celá hodina jenom podle vás.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
7: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
6: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
7: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rokový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr
2: CZ. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Zítra se nám počasí trošku zhorší, zataženo, večer ojedinělý déšť, teploty 14 až 18, tak s ním počítejte, dneska máme pořád polojasno až 20 stupňů Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
6: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher a ano, je to tak, celá hodina je podle vás, začíná rok na přání. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, já to budu samozřejmě sypat vaším směrem celou hodinu, jsem zvědavý na to, jak si poskládáte playlist, který bude opravdu jenom podle vás. Já to nebudu samozřejmě zdržovat, my si teď dáme Bon Jovi In These Arms a to je pro Elišku nakladno.
5: Rock Rádio.

Lumír si napsal o Pain Party in My Head pro něj. K natírání desek na zábradlí má jich tady cca 100. Já tě zdravím, Lumíre, samozřejmě, práce šlechtí, no a my pokračujeme. Mám tady Trautenberky, protože napsal Jura, zahrajte prosím naší partě na vinařském výletu v Mutěnicích něco od Trautenberku, no a já na to říkám, když už, tak už.

0: Rok na přání v plném proudu samozřejmě. Nightwish, Wish I Had an Angel pro Tomáše. To posílám samozřejmě do práce i tobě. No a my pokračujeme. Já tady mám zprávu od Lenky z Radějova. Ahojky, prosím zahrát Panoptikou. Jsme na chatě a užíváme si klídek a pohodičku. Díky, Lenka. Lenko, já tě zdravím. Samozřejmě klídek a pohodička, to je úžasný, ale trošku to rozbijeme tou pořádnou rockovou muzikou. Mám tady z minulého roku Moulin Rouge od Panoptika, tak doufám, že si to užijete takhle, i když chillujete na chatě.
1: Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.
9: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr.cz.
15: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Šimpanzí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

Du hast mich. Du hast mich.

O tohle si napsal samozřejmě Rammstein Du Hast, o to si napsal tady Jindra, že to posílá své milované ženě. My pokračujeme, mám tady Nickelback, vy posloucháte Rock na přání na Rock Rádiu. Never gonna be alone, no a samozřejmě vy nebudete nikdy sami, co se týče samozřejmě posluchačů Rock Rádia. Mám tady zprávu od Dany, prosím všem do rádia, ať mají krásnou sobotu.

0: Rok na přání je v plném proudu. Děkuju všem, co píšete do Messengeru, do Krádia a samozřejmě i voláte na číslo 725844424. Mně si před chvílí zavolal Luděk, ten by pro svou milovanou Milušku, pro všechny do Rádia a pro všechny jeho kamarády poslal něco od keksů, tak jsme tady dali hlavy dohromady, samozřejmě přes ten éter, tak jsme se jako propojili. No a vybrali jsme píseň Tak málo žádám. Nádherná píseň, takže Luděk pro svou milovanou Milušku ještě jednou. Určitě užijte si to.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Louka v Kožlanech na Plzeňsku za 292 350 korun. Rodinný dům v Hluboké nad Vltavou za 12 milionů 600 tisíc, byt 2 plus 1 v Šumperku za 3 milionů 498 tisíc, byt 3 plus 1 v Pardubicích Ohrazenicích za 5 milionů 190 tisíc a byt 5 plus 1 ve Vamberku za 5 milionů 290 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Vše pro bagr, CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr, CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Ozzy Osbourne pro mýho jmenovce Martina do práce. Tam musí být venku a nakládat zboží, no samozřejmě. Já tě zdravím, Shot in the Dark. No a my pokračujeme ještě pár nějakých písní podle vás v rámci roku na přání. Mám tady Muse a Starlight. No a to je konkrétně pro Péťu, která posílá své kamarádce Marušce vše nejlepší k svátku. Já všem Marím taky přeju vše nejlepší, no a rokeři, nebojte se, jakmile skončí rok na přání, nikam nechoďte, protože budeme mít z Brusu nový album od Tarji, takže určitě si myslím, že to za to stojí za celý večer k tomu pivečku. A jinak já se s váma pomalu budu loučit, jak jsem říkal, Muse, Starlight, no a uslyšíme se velice brzy.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

se me jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noční.

čem solíš otevřený, rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám od obojí. Stejný lidi se soumrakem mají stejný.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní hali, takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste proved, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
3: Jo, mám asi smálenýho.
2: Ukaž. Ženský, jděte ven.
3: Co bude to?
4: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
5: To je jako na funkci rostlináře, jo?
4: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mohl jí barát. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: A to, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.